Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
3: Freedom, is it worth believing? Or is it all just for show?

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia z Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kromě.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Zlínsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Změna je život a to se ví, je tady u nás v Kroměříži. Město Kroměříž má novou členku rady, která nahradila bývalého radního. Jde o první personální změnu ve vedení města v aktuálním volebním období. Zastupitelé zároveň rozhodli, že počet členů zastupitelstva zůstane i v příštím období stejný. Tak všem radním držíme palce, ať vám to jde, ať se hlavně daří.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování zapadá.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvář.

kočko. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu chvíli naší

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zíš. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Srdečně vás zvu na výstavu, která se koná v rámci uvedení nové kolekce upomínkových předmětů města Kroměříže, ilustrovaných výtvarnicí Janou Margaret Šaňákovou. Expozici nazvanou Světlo a stín si můžete prohlédnout v informačních službách Parkovací dům Kroměříž po celý květen vždy v době od 9 do 17 hodin.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
3: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
4: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooku, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Zlínsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Tak mi to teda nandej.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Nosím černý brejle.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: To se nám to hvízdá. Ranní zda na Rádiu Kroměříž.
1: Předkové nelhali, už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Rádio Kroměříž.
1: Změna je život a to se ví, je tady u nás v Kroměříži. Město Kroměříž má novou členku rady, která nahradila bývalého radního. Jde o první personální změnu ve vedení města v aktuálním volebním období. Zastupitelé zároveň rozhodli, že počet členů zastupitelstva zůstane i v příštím období stejný. Tak všem radním držíme palce, ať vám to jde, ať se hlavně daří.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
4: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
5: Chybíš. Noc a den se pořád ptám. Kolik času

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Yeah. Let me see that.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

jenom divý pěseň budou poslouchat, co říkám.

Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia z Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
2: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

0: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Zambie, která se nachází v jižní Africe, je vnitrozemská země, která má dechberoucí krajinu, rozmanitou faunu a živou kulturu. Geografii země dominuje mohutná řeka Zambezi, která je tepnou pro divokou zvěř a vegetaci, ale nachází se taky tady jeden z nejpůsobivějších vodopádů na světě – Viktoriiny vodopády. Oficiálním jazykem je angličtina, ale mluví se tady více než 70 jazyky. Zambie získala nezávislost na Velké Británii v roce 1964. V Zambii nalezneme více než 20 národních parků. Jezero Kariba. Jedná se o největší umělé jezero na světě a najdeme jej na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe. Zambie má také několik památek zapsaných na seznamu UNESCO. Tady patří Viktoriiny vodopády a Národní park Dolní Zambezi. Zambie má úrodný zemědělský pás ve střední oblasti, což z ní činí důležitého producenta potravin. Měděné sochy jsou v Zambii oblíbenou formou umění, která ukazuje dědictví těžby mědi.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marculu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Srdečně vás zvu na výstavu, která se koná v rámci uvedení nové kolekce upomínkových předmětů města Kroměříže, ilustrovaných výtvarnicí Janou Margaret Šaňákovou. Expozici nazvanou Světlo a stín si můžete prohlédnout v informačních službách Parkovací dům Kroměříž po celý květen vždy v době od 9 do 17 hodin.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroën.
5: M-Service Kroměříž, váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
4: But I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes, never stolen by nobody, and they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou tiší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zdíš. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na Rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od Rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooku, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu.

0: ročně ošetří stovky tisíc pacientů. To už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí si tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: A kde si moja?

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Zambie, která se nachází v jižní Africe, je vnitrozemská země, která má dechberoucí krajinu, rozmanitou faunu a živou kulturu. Geografii země dominuje mohutná řeka Zambezi, která je tepnou pro divokou zvěř a vegetaci, ale nachází se taky tady jeden z nejpůsobivějších vodopádů na světě – Viktoriiny vodopády. Oficiálním jazykem je angličtina, ale mluví se tady více než 70 jazyky. Zambie získala nezávislost na Velké Británii v roce 1964. V Zambii nalezneme více než 20 národních parků. Jezero Kariba. Jedná se o největší umělé jezero na světě a najdeme jej na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe. Zambie má také několik památek zapsaných na seznamu UNESCO. Tady patří Viktoriiny vodopády a Národní park Dolní Zambezi. Zambie má úrodný zemědělský pás ve střední oblasti, což z ní činí důležitého producenta potravin. Měděné sochy jsou v Zambii oblíbenou formou umění, která ukazuje dědictví těžby mědi.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: But you're just a boy.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: against the wall. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
3: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
4: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia z Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme tipy, novinky, informace, ale tentokrát spolu zabrousíme do kroměřížské knihovny. Na drátě mám paní Marcelu Kořinkovou a více informací už nám řekne sama.
2: Srdečně vás zvu na výstavu, která se koná v rámci uvedení nové kolekce upomínkových předmětů města Kroměříže, ilustrovaných výtvarnicí Janou Margaret Šaňákovou. Expozici nazvanou Světlo a stín si můžete prohlédnout v informačních službách Parkovací dům Kroměříž po celý květen vždy v době od 9 do 17 hodin.
1: Moc děkujeme a zdravíme do knihovny.
3: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Zveme vás do Blatnice pod svatým Antonínkem na putování po blatnických boudách. V sobotu 16. května se otevře více než 35 sklepů místních vinařů. Ochutnáte jejich vína a užijete si atmosféru mezi boudami. V ceně je volná degustace, poukaz na víno i cymbálová muzika, jízda koňským spřežením a vstup do muzea. Za vínem od místních vinařů do Blatnice. Více na www.vinařiblatnice.cz. Těšíme se na vás.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendayi a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako

0: klíčovitého romantického filmu, dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Zambie, která se nachází v jižní Africe, je vnitrozemská země, která má dechberoucí krajinu, rozmanitou faunu a živou kulturu. Geografii země dominuje mohutná řeka Zambezi, která je tepnou pro divokou zvěř a vegetaci, ale nachází se taky tady jeden z nejpůsobivějších vodopádů na světě – Viktoriiny vodopády. Oficiálním jazykem je angličtina, ale mluví se tady více než 70 jazyky. Zambie získala nezávislost na Velké Británii v roce 1964. V Zambii nalezneme více než 20 národních parků. Jezero Kariba. Jedná se o největší umělé jezero na světě a najdeme jej na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe. Zambie má také několik památek zapsaných na seznamu UNESCO. Tady patří Viktoriiny vodopády a Národní park Dolní Zambezi. Zambie má úrodný zemědělský pás ve střední oblasti, což z ní činí důležitého producenta potravin. Měděné sochy jsou v Zambii oblíbenou formou umění, která ukazuje dědictví těžby mědi.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Zlínsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Kvasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, je tady 19. hodina, čas rokového žvance začíná. Na vlnách Rádia Kroměříž vás zdraví Lupo a mými dnešními hosty jsou skvělá přerovská kapela Cameron. Dnes jsou tady všichni. Já už v jednom díle předešlém, už dávno, jsem tady měl zpěváka téhle kapely Vojtu Samka, ale teď jsou tady všichni, takže kluci, představíme se a já vás vítám v rokovém žvanci. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj, my jsme Cameron, já jsem Vojta.
3: Ahoj, já jsem Erik.
4: Čau, já jsem Kuba.
5: Ahoj, já jsem Radek.
6: Čau a já jsem Franta.
1: Jak už jsem říkal, kluci přišli se svým novým CDčkem s názvem Ještě hořím a my si vybereme první písničku úvodní dnešní hodinky rokového žvance. Co pak to, kluci, bude?
2: Přátelé, první věc z našeho nového CDčka s názvem Ještě hořím bude Záletník, protože ten, který je všude mezi námi, dávajte se na něho bacha.

0: Dozněla nám skvělá skladba s názvem Záletník mých dnešních hostů kapely Cameron z jejich nového CDčka Ještě hořím, ale kluci, abych se vás zeptal vlastně, kde se tohle CDčko natáčelo.
1: Natáčeli jsme vlastně ve studiu u Ivo Šaleda Bila ze skupiny Argema v Uherském Hradišti, který vlastně samozřejmě zavítal i na náš křest. Jako kmotr CD.
0: Přednedávnem jsem tady v rokovém žvanci měl Jardu Macíčka, vlastně vašeho mentora, vaší kapely. S tím jsme se bavili o tom vašem novém CDčku, že vlastně tam dělal muziku Ivo Žledabil, ale Jarda Macíček se vlastně na tom vašem CDčku teď novém podílal také, tak to bychom mohli trochu objasnit.
1: On se podílal tak, že vlastně nám to otextoval. Jo, takže vlastně Jarda nám napsal texty k té hudbě a zároveň vlastně Jarda byl na naším křtu jako kmotr s Zivošem a myslím si, že si to jako užili tak, jak my všichni.
0: My si ovšem teď spolu s posluchači Rádia Kroměříž užijeme tu další písničku, kterou jste vybrali, která to je.
2: Bude to Hříšný nápad.
3: Na který právě chystáme i videoklip, to můžeme vlastně prozradit.

0: 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Máme tu další vstup a v něm bych se trochu vrátil v čase. Tady bych udělal prostor pro jednu ze starších věcí, která je pro mne aspoň tou kameroňáckou hymnou. Myslím si, že tahle skladba chytí za srdce nejednu vaši faninku, vašeho fanouška. Dostala i mne a já si myslím, že tahle skvělá bomba musí dneska zaznít v rádiu Kroměříž.
3: Ano, ano, takhle teďka přichází skladba s názvem Křídla Tebna, na které jsme udělali klip, o kterém jsme se tady bavili, už mám pocit, že to bylo minulý rok. Ten klip se natáčel ve družstvě, jak to říct, kde jsme vlastně museli všechno narvat do jedné haly, co znamená auta, motorku, světla, kapelu, všechno, co se kolem toho děje. No a moje vzpomínka na tohle ten klip při natáčení, ještě dodneska mě bolí obě lítka z toho, jak jsem furt musel couvat s tou 350-kilovou motorkou, která vlastně není to jenom o jednom záběru, že? To se dělá minimálně 30krát, furt dokola. No a tlačte v sedě 350-kilovou motorku na zpátečku. Takže Křídla Tebna.
4: Já bych ještě řekl k tomu klipu. Vlastně byl to výborný zážitek a byla to sranda. Měli jsme vlastně, Vojta už teda řekl, že jsme měli pro nás takovou halu, kde jsme vlastně postavili nějakou tu stage, aby se to všecko krásně natočilo. Ale venku jsme postavili altán 3x3 metry zaplachtovaný. Já jsem dovezl dělo s plynem. Vytápili jsme to, protože byla tenkrát zima, jo, nebo bylo chladno. Nějaký listopad. A Kuba, myslím, doveze nějaký rau, nějaký řízky, babička, myslím, udělala nějaký řízky. Sedli jsme vlastně do toho altánu, já jsem zapl tu bombu s tím plynem. A všecko málem zhořelo, to prostě takový štěstíčko, no. Takže to je takový zážitek, který si pamatuju z toho klipu.
2: No vidíš, já máme tady příběh muzikantský, který já mám teda rád, ale mně nezbývá nic víc, než popřát příjemný poslech. Cameron a Křídla Tebna.

0: teď nám dozněla právě ta jedna z nejlepších, dle mého názoru, jedna z nejlepších skladeb kapely Cameron, mých dnešních hostů. Můj receptor dobré muziky je Husina a teď ji mám. Už mi to tady pár lidí vyčítalo, že tady mluvím furt o Husině, ale když mi stojí chlupy na rukou, tak to je dobré znamení, že ta skladba je výborná a Křídla temná je opravdu skvělá, jak pro mne, tak doufám, že i pro posluchače rádia Kroměříž. Ale já se teď zeptám toho jednoho z nejhlavnějších, Kuby, hokejisty kapely Cameron. Kdy vlastně Cameron vznikl, Kubo?
1: To jo, já bych chtěl ještě opravit bývalého hokejisty teda. Kapela Cameron vznikla v roce 2011 pro radost hrát, parta kamarádů, chtěli jsme začít dělat muziku, hrát zábavy, bavit lidi kavrama, kabáty, olympik. A nějak postupem času se to formovalo a teďka jsme tam, kde jsme a myslím, že jdem si za svým snem, takzvaně.
0: Jak jsme to tady minule s Jardou Macíčkem probírali, tak jsme se shodli na tom, že kapela Cameron má opravdu našlápnuto a s Jardou Macíčkem vlastně vám trošku nadržujeme, když to půjde i pomůžeme, ale v každém případě udělalo hodně to, že do kapely přibyl Vojta Samek, už vyzrálý zpěvák, kterého uznává hodně muzikantů. Hodně kapel by ho chtělo zaspěvat, ale pojď nám něco říct k tomu, Vojto, ty.
2: A můj začátek v Cameronu byl malinko komplikovaný jenom kvůli tomu, že samozřejmě zpěvák tam byl to můj kamarád, nebo je do dneška. A navíc v kapele Cameron mám jakoby pouto rodiny, hrál tam vlastně s náma synovec, který tam teďka momentálně není a odešel do jiné kapely, ale ještě zůstává od mého švagra bráchy syn, který vlastně se tady tímhle sloganem proslavuje v celé naší republice. Jo, takže od mého švagra bráchy syn sedí vedle mě teďka, směje se mi, ale začátek, ano, jako bylo to lanaření jako na dlouhou trať, jako nebylo to jednoduchý v tom, že by mě oslovili a já do toho hned šel. To bylo to komplikované, trvalo to, možná se zmínil, že rok a půl.
1: To je, když jdeš ženskou hrande, prostě námluví,
2: přemluvání. Než jsem se rozhoupal, tak to trvalo. A už to je teďka bude 8 let, Kuby?
1: To, tak teď mě překvapilo, teď jste mě nachytali, to je první, co nevím. Ne, je to 8 let.
3: Já se tady bylo teda, Jakuba se teda podíval na mě, aby ho já opravil, protože on vždycky opravuje mě, jo?
1: Asi to tak bude, ale bylo to, pamatuju si to, jezdil jsem k Vojtovi, řešili jsme, co by se hrálo a sepisovali se písničky a pak se udělal ten krok, no. Ale říkám, to je jak balit ženskou na rande, prostě. Neskočil do postele hned prostě, no, do té kampy.
0: Ale pojďme si už pustit další pecku z téhle skvělé desky s názvem Ještě hořím. Co to bude teď?
1: Karma je zdarma.
0: K tomu to vlastně ještě videoklip není, že?
1: Samozřejmě ten videoklip, je to o financích. Máme teďka v plánu jeden, co jsme se bavili, ten hříšný nápad. A uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě bychom chtěli natočit co nejvíc klipů a ke které písničce nebude videoklip, tak bychom chtěli udělat lyric video a zveřejnit to na YouTube, ať lidi si můžou vlastně zpívat, se můžou na to dívat někde na oslavách. Takže to je naše cesta, ale říkám, dneska sehnat sponzory a ta podpora, něco máme a děkujeme za to těm sponzorům, kteří nás podpořili už na křestu nebo na tvorbě CDčka a uvidíme, co bude dál.
0: Já si myslím, že ty sponzoři ještě přijdou a pro ty teď letí písnička Karma je zdarma. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Je tu další vstup a my dnešní hosté kapela Cameron mi snad teď odpoví na otázku, protože vím, že jste měli možnost zahrát si s Protem na pódiu, tak o tom bychom mohli teď požvanit.
2: Vlastně je to pár dní zpátky, co jsme odehráli s Proteusem vlastně společný koncert v Olomouci v S-klubu. A vlastně bylo to i minulý rok. Jo, a já musím teda začít tím minulým rokem, kdy jsme vlastně přijeli, další kapela tam byla ještě Jackers, a přijeli jsme a kluci, máte na to tady 15 minut, rychle se nachystejte, jo, tam nebylo místo. Tam nebylo místo, takže my jsme se tam nějakým způsobem naskládali, jo, my zase nemohli ani hnout. Letos teda, jo, když jsme přijeli, tak to místo teda bylo mnohem lepší. Jo, že jsme si tam mohli aj nějakým způsobem zatancovat, jo, a bylo to taky veselější. Ale jinak to bylo krásný, krásná atmosféra, Proteus, výborný chlap, jako výborní kluci celkově, celý tým, takže lidi byli spokojení, super.
3: Tomu Protovi, tak dostali jsme se tam samozřejmě velký poděkování všem fanouškům, kteří nám poslali vlastně hlasy, bez nich bychom se tam nedostali a jak říkal Radis, spousta zážitků, spousta nových kamarádů, ať už dřívější, co tam byla kapela Jackers nebo teďka Gatecrashers. Myslím, že super a rádi bychom si to určitě zopakovali zase někdy. No. Dostali se na ty velký pódia po boku takových kapel. A nejenom soutěží, ale už třeba normálně, že by si nás někdo tak pozval.
1: Kubo, to si píš, že si vás někdo pozve, ale ono to chce svůj čas, jako ještě dozrát ty písničky, které teď máte jako čerstvé, a my si teď jednu z těch písniček pustíme, která to bude.
3: Teď si dáme píseň Ještě hořím, k muziku dělal Ivo Žledabil a otextoval Jarda Macíček.

0: Další písnička z CDčka Ještě hořím kapely Cameron, kterou si v zápěti pustíme. Tak tu už jsem slyšel, trochu mě to zarazilo, jestli máte dvě písně se stejným názvem, anebo je to úplně všechno jinak.
1: Tak vlastně my jsme v Raďce vydali v roce 2024 v prosinci a co bych řekl k té písnice, tak jo, že ta píseň vlastně měla ještě jiný text a jiný název. Teďka nevím, jak se to jmenovalo.
2: Kam jdou.
1: Vlastně my jsme to měli naspívaný, už to bylo nahrané ze studia, už to bylo zmasterované a ještě jsme se rozhodli udělat jiný text. Oslovili jsme vlastně Jardu Macíčka a ta píseň hodilo se prostě k tomu něco jiného. Cítili jsme to a ta změna přišla. Myslím si, že jsme udělali dobře, že jsme zvolili tenhle krok a že píseň se jmenuje Vrať se a má to text, jaký to má.

0: Je tady další vstup a jak jsme se tady s mými dnešními hosty kapelou Cameron bavili, tak oni taky zkusí můj oblíbený vstup ze života muzikantského, nějaký ten příběh. Tak kluci, pojďme do toho.
1: Přednedávne jsme jeli vlastně z koncertu a jedeme a z ničeho nic, kolik mohlo být, 1:00 ráno, jo.
2: Diskotéka za náma.
1: A z ničeho nic, diskotéka za náma, jo, že majáky, a tak my už z toho strašení, protože jezdíme do dávkou, která jako je ještě super, ale už tak jako za chvilku dojezdí a trošičku tam máme problém jakoby s kostrou, takže nám ty světla blikají jak na diskotece, takže zkrátka když zmáčknu brzdu, tak se rozsvítí o blinkry a na to asi ti policajti nedávno jako reagovali, tak nás zastavili, no a nějaká dechová zkouška, což samozřejmě vyšla jako v pořádku a negativní. Kluci, ti policajti byli celkem jako fajn, že se tomu jako zasmáli. Hned jsme jim strčili CDčko do ruky, jakoby uplatek, jo, a byla sranda, jako, fakt jako vzpomínáme na to, byla sranda s něma, pokecali jsme, zároveň nás vlastně ještě nutili, aby jsme si hodili žádost, jakoby na policajta, s tím, že je jich málo a dostanou třeba nějaký odměny za nás, takže.
2: Ale tímto všimi zdravíme a to asi to můžu říct, teďka už se nic nestane, ale vlastně máme dodávku vepředu pro 3, vzadu vlastně pro 3 a my jsme vepředu seděli 2 a vzadu jsme byli 4 a tak jak se to za náma rozsvítilo ta diskotéka, tak vlastně jsme tam se hádali, kdo rychle přeskočí.
1: No tak, takže jsem rychle přeskočil ze zadku do předku já, ani nevím, jak jsem to udělal, ale
2: s tím největším břichem, že?
3: Tak jako toho mikrofonu skáčete.
1: Takže zničil nic, prostě rychle jsem přeskočil dopředu, jo, takže bylo všechno v pořádku, vepředu 3, vzadu taky 3, otevřeli dveře a zeptali se kluci, a vy nemáte pásy? A Vojta říká, a musíme?
2: Ale bylo to dobrý, jako víc takových policajtů, jo? Člověk může narazit, jak se říká, na blbce a mohlo to dopadnout, jakože třeba by se nám ty prachy hodili pak na videoklip, že? Mě to bylo dražší.
0: Ovšem, než si pustíme tu další vaši písničku pro ty hodné policajty, tak bych se teď zeptal toho služebně nejmladšího basáka Franty, jak se dostal do kapely. Byla to složitá cesta nebo ne?
4: No, tak jelikož jsme tady u tebe, tak řeknu ten příběh celý. V podstatě ono to začalo tak, že já jsem četl jednu knížku a tam byl Because the Night od Springsteena. A já jsem to tak četl a říkal jsem si, tak sakra, tady někdo to zpíval u nás, že já říkal si kabaret, Cameron, nebo Cameron to byli. No, tak jsem si říkal Cameron, chodil jsem, jestli nikdo nezná, jako na kolejích. A najednou na další den jsem jel na zkoušku a volal mi taťka, že no prosím tě, neznáš nějaký Cameron, co tady po tobě ptali, že jestli bys tam nechtěl hrát. Říkal, aha, ty jsi si zrovna něco zpíval, tak dej mi moje číslo. Je, tak následně už to šlo, jak to lidi znají, se mi zavolali, že tam byl tady bývalý hokejista nebo hokejista. Řekl mi, že ať přijdu na zkoušku, no, tak jsem přišel a zahráli jsme si, tam jsem ještě přišel v košilce, než mě zkazili, že? Nebo v košilce, také polokošilce. Nevím, tak dopadlo to tak, jak to dopadlo.
5: Takže vždycky se prezentuje tím, že když se ho někdo zeptá, jak přišel do kapely, tak prostě řekne, prostě mi zavolali.
4: No, ale tak je to pravda, prostě mi zavolali a já jsem přišel.
0: A pravda bude i to, že si pustíme další písničku kapely Cameron, která to bude teď.
5: Noc je dlouhá.

0: V další písnice, kterou si pustíme, a textu Jardy Macíčka si mohou posluchači najít jeden z příběhů Jacka Londona a o tom bychom teď mohli požvanit.
1: Tak v podstatě celá tahle písnička je o člověku, který je jakoby zavřený někde, tak chce být volný. To je v podstatě i o té knížce, z té knížky přímo námět.
0: A můžeme požvanit ještě o tom, že k tomu je vlastně i videoklip.
2: Dobře, takže vlastně ten videoklip na naši píseň Tulák po hvězdách není náma hraný, ale je to nějak editorovaný, bych tak řekl asi. A ten hlavní účinkující, který je tam vlastně zavřený v té věznici, tak je hodně podobný našemu zpěvákovi Vojtovi. Takže jsme si prvně mysleli, že udělal nějakou takovou, že to natáčel prakticky, jak to řekl takhle, že to natáčel a ani jsme se o tom nedozvěděli, že nám ani neřekl, jo. Ale nakonec jsme zjistili, že to není on, že mu je fakt jenom dost podobný.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Další věc, kterou si pustíme, má své poselství a o tom už více mý dnešní hosté.
2: Takže další věc má krásný název Už v tom nejsem sám. Tahle ta věc má možná ještě jiný směr než Vrať se jako taková. Vrať se má sílu emoční a Už v tom nejsem sám má sílu životní. Je to víceméně o životě a hlavně o našem kamarádovi, který nás bohužel opustil v minulém roce. A tahle ta věc bude vždy pro něho. I vlastně CDčko s názvem Ještě hořím.
3: Já bych ještě teda řekl k tomu CDčku vlastně, protože Vojta tady zmínil toho našeho kamaráda, který vlastně odešel. A byl to kamarád, který nás podporoval, věřil nám a trávil s náma čas vlastně na zkušebně. Byly to příjemné chvíle, pak už to bylo takový těžší s jeho zdravím a proto jsme mu vlastně udělali tady tuhle památku a tuhle písničku vlastně vždycky věnujeme mu.
4: Pecová fotka je vlastně v obalu CDčka a když se zvedne to CDčko, tak tam je prostě jeho fotka, že na památku a jak říkal jeho slovo, no, takže tak.
3: Takže pro našeho Pecika.

0: Do konce dnešního dílu s kapelou Cameron nám zbývá nějakých 10 minut, písničky mají 7 minut, tak teď v rychlovce píseň Touha.
1: Takže skladba Touha, vlastně to byla naše, asi bych řekl, první taková tvrdší věc do dneška, nebo prakticky, když to vezmu z toho alba, mám ji asi možná nejradši, protože je taková, hodně se s ní ztotožňuju. Co bych o ní řekl, no tak text jsme si vlastně psali sami, to jsme vymýšleli ve studiu u Ivo Šeleda byla, protože něco tam bylo, nějaká kostra, ale nějak to asi nedávalo úplně smysl. No a tak jsme to, jak se říká, už lámali až za 5 minut 12. No já si myslím, že dobrý, jako že se to povedlo, jest to sedlo, jak se říká, na prdel. A dobrý, jako fakt za mě asi super.

0: Jako vždycky je mi to moc líto, když rokový žvanec končí a já se s hosty loučím. Dnes jsou to kapela Cameron, kteří přišli v plném počtu, vlastně celá kapela, za což vám kluci moc krát děkuji. Do rockerské žákovské knížky vám dávám jedničku s hvězdičkou, která vám vlastně právoplatně náleží, za muziku, za všechno to povídání. Kluci, moc krát děkuji.
1: Děkuji moc.
2: Děkujeme moc krát.
1: Děkujeme všem posluchačům a poslouchejte Cameron a hlavně Rádio Kroměříž.
0: Ještě nám zbývá trochu času uvést tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc pro všechny posluchače rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Takže asi můžu to uvíct já, že jo, jestli to nikomu nebude vadit. My pracovním názvem říkáme, že to je punkovka, protože ona je sama o sobě takový punkový styl. No a co víc o tom? Já nevím. Raďo třeba? Nebo Vojto?
1: Všechno, co mám, je o životě, o tom, že vlastně chlap celý život uhání nebo chce ženu. Té ženě to je pořád málo. Chceme samozřejmě být s ženou na celý život, ale bohužel to nebývá pravidlem a teďka vlastně v této době to je vlastně pravidlo spíš, že nevydržíš s jednou ženou. Takže i když chlap se snaží dávat a investovat všechnu sílu, energii a čas do jedné ženy, tak je to stejně málo. Všechno, co mám.
0: Určitě je to pravda, ale teď bych ještě vzpomněl nějaký ty vaše stránky, nějakou tu reklamu, kde vás posluchači rokového žvance mohou slyšet, vidět a tak dále.
3: Poslouchat nás můžete na všech streamovacích platformách a najdete nás na www.cameron.cz. A nebo nás můžete sledovat na YouTube kanále Cameron Oficiál.
0: Kluci, ještě jednou moc krát díky a všem posluchačům na dobrou bezbolestnou noc, teda posíláme písem Všechno, co mám, naslyšenou.
1: Děkujeme ti, Lupo, a zase někdy. Ahoj!
4: Čau!
1: Čau!
2: Ahoj!
1: Ahoj!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zdíš. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

a hamuší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký, sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Čavec, tady Stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není to

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Rudý Basák kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače Rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že si naše písně

na mě chcete kýchat, můj vzduch dýchat, co jste vy lidi za lidi, s kým se to mám stýkat, zpíváte, říkáte, to mele každý.

0: epidemie! Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Pověz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zdíš. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendaya a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Lidem v netříznivé sociální situaci pomáhá nový projekt realizovaný kroměřížskou radnicí. A ve Štípě na Zlínsku otevřeli nové učebny za 56 milionů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od dubna letošního roku se město Kroměříž zapojilo do projektu Podpora sociální práce a zřízení místa prvního kontaktu v Kroměříži. Cílem projektu je řešení nepříznivé situace klientů prostřednictvím rozšíření dostupnosti ambulantní a terénní sociální péče v Kroměříži. Mezi klienty se řadí především seniori, pracující s nízkými příjmy a samoživitelé. Často jsou to lidé, kteří se do problematické situace dostali nečekaně a mnohdy ne vlastní vinou, například v důsledku zdravotních problémů svých nebo svých blízkých. Projekt bude realizován do 30. června 2028 a je zaměřený na sociální pomoc zmíněným osobám, na podporu soběstačnosti, na edukaci, prevenci a případné posílení možnosti znovu začlenění do společnosti.
0: Zlínsko.
1: Základní škola ve zlínské části Štípa má nové odborné učebny. Při přebudování podkroví školní budovy vznikla multimediální učebna pro výuku cizích jazyků i učebna zaměřená na přírodní vědy. Jazyková učebna je vybavena počítači, softwarem pro výuku jazyků, digitálními fotoaparáty, sluchátky, dotykovými tablety i interaktivním displejem místo klasické tabule. V učebně pro přírodní vědy mají žáci k dispozici například virtuální realitu, drony, 3D tiskárny či 3D skenery. Součástí úprav byly také kabinety pro učitele a nové hygienické zázemí. Bezbariérový přístup do školy zajistí nový výtah, přibylo venkovní schodiště. Vybudování učeben stálo přes 56 milionů korun, evropské dotace činily 40,5 milionů korun, zbytek zaplatilo město Zlín.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Zambie, která se nachází v jižní Africe, je vnitrozemská země, která má dechberoucí krajinu, rozmanitou faunu a živou kulturu. Geografii země dominuje mohutná řeka Zambezi, která je tepnou pro divokou zvěř a vegetaci, ale nachází se taky tady jeden z nejpůsobivějších vodopádů na světě – Viktoriiny vodopády. Oficiálním jazykem je angličtina, ale mluví se tady více než 70 jazyky. Zambie získala nezávislost na Velké Británii v roce 1964. V Zambii nalezneme více než 20 národních parků. Jezero Kariba – jedná se o největší umělé jezero na světě a najdeme jej na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe. Zambie má také několik památek zapsaných na seznamu UNESCO. Tady patří Viktoriiny vodopády a Národní park Dolní Zambezi. Zambie má úrodný zemědělský pás ve střední oblasti, což z ní činí důležitého producenta potravin. Měděné sochy jsou v Zambii oblíbenou formou umění, která ukazuje dědictví těžby mědi.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: 103,3, 107 a 88,2 FM.
5: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Kroměříž vybuduje polopodzemní kontejnery v dalších třech lokalitách a Luhačovice chystají obnovu náměstí 28. října v centru lázeňského města.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice rozšíří polopodzemní kontejnery na tři další lokality ve městě. Nově bude stavět v ulici Chropiňská, Třasoňova a Sokolovská. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být zahájeny v červnu a hotovo by mělo být nejpozději do poloviny září letošního roku. Celkem bylo v ulicích Kroměříže již instalováno 31 kontejnerových hnízd, z níž každé obsahuje 3 až 4 kontejnery. Z ulic bylo postupně staženo více než 300 klasických plastových kontejnerů.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice na Zlínsku chystají obnovu náměstí 28. října v centru lázeňského města, kde je také budova radnice. Cílem revitalizace je, aby bylo náměstí uživatelsky komfortní a sloužilo pro konání kulturních akcí. Zásadní je také ekologická stránka projektu, kdy je celkové řešení přizpůsobeno propustným plochám s ohledem na změnu klimatu a součástí revitalizace bude i navýšení množství zeleně. Na náměstí vzniknou nová mlžítka, vodní prvek i místa určená k posezení a relaxaci. Projekt navazuje také na veřejnou diskuzi z roku 2024, kdy se město v dotazníku ptalo obyvatel na podobu náměstí. Předpokládané náklady jsou zhruba 36 milionů korun. Práce by měly začít v příštím roce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Lidem v netříznivé sociální situaci pomáhá nový projekt realizovaný kroměřížskou radnicí. A ve Štípě na Zlínsku otevřeli nové učebny za 56 milionů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od dubna letošního roku se město Kroměříž zapojilo do projektu Podpora sociální práce a zřízení místa prvního kontaktu v Kroměříži. Cílem projektu je řešení nepříznivé situace klientů prostřednictvím rozšíření dostupnosti ambulantní a terénní sociální péče v Kroměříži. Mezi klienty se řadí především seniori, pracující s nízkými příjmy a samoživitelé. Často jsou to lidé, kteří se do problematické situace dostali nečekaně a mnohdy ne vlastní vinou, například v důsledku zdravotních problémů svých nebo svých blízkých. Projekt bude realizován do 30. června 2028 a je zaměřený na sociální pomoc zmíněným osobám, na podporu soběstačnosti, na edukaci, prevenci a případné posílení možnosti znovu začlenění do společnosti.
0: Zlínsko.
1: Základní škola ve zlínské části Štípa má nové odborné učebny. Při přebudování podkroví školní budovy vznikla multimediální učebna pro výuku cizích jazyků i učebna zaměřená na přírodní vědy. Jazyková učebna je vybavena počítači, softwarem pro výuku jazyků, digitálními fotoaparáty, sluchátky, dotykovými tablety i interaktivním displejem místo klasické tabule. V učebně pro přírodní vědy mají žáci k dispozici například virtuální realitu, drony, 3D tiskárny či 3D skenery. Součástí úprav byly také kabinety pro učitele a nové hygienické zázemí. Bezbariérový přístup do školy zajistí nový výtah. Přibylo venkovní schodiště. Vybudování učeben stálo přes 56 milionů korun. Evropské dotace činily 40,5 milionů korun. Zbytek zaplatilo město Zlín.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.